0: Bicia! Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, kurwa, ci dobrze.
0: Kurwa.
1: Oj, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej,

0: Pizza? Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, ale ci dobrze.
0: Kurwa.
1: O, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, oj